0: Radio E.
1: Radio E.
2: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát za sebou smířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Krásné sobotní ráno si hem přejeme, je přesně 7.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
6: A začneme aktuálními teplotami. Břeclav hlásí 10 stupňů Celsia, Kněžďub 9, Kobylí také 9 a Kunovice 8. Dnes nás podle meteorologů čeká oteplení a docela slunečné počasí. Převažovat bude oblačno, oblačnost bude chvílemi i průsvitnější. Ráno a zpočátku dopoledne přechodně až polojasno. K večeru pozvolné ubývání oblačnosti a během večera zase skoro jasno, takže to bude tak nahoru dolů, ale ty teploty 19 až 22 a co teprve zítra. Neděle tak ta bude jasná až polojasná, k večeru do přibývání oblačnosti, ale teploty 22 až 25 stupňů.
8: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
9: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
6: První společná hodina bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy je před námi s hity pro dobrou náladu. Utěšit se můžete na mistra prezidenta, hned v zápětí taky Eda Sheerana. V této hodině společně poblahopřejeme Ctiborovi, protože ten neslaví svátek, mrkneme na zajímavosti spojené s dnešním dnem a nebude chybět ani náš první výletní tip. Tak krásné ráno!

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnes máme v kalendáři 9. května a svůj svátek slaví Ctibor. Jméno Ctibor dnes může znít mírně archaicky, také jeho význam může být pro mnohé poněkud zastaralý. Který muž by se však neměl chovat čestně? Muži jménem Ctibor to mají ve vinku a dle významu svého jména také mají odvahu o svoji čest bojovat. Ctibor je ryze mužským křestním jménem s archaickou variantou v podobě jména Ctibor. Domácky se Ctiborovi může říkat Ctík, Bor, Borek anebo zdrobněle Ctiborek. Jméno Ctibor se užívá i u našich slovenských sousedů. Mezi nositeli jména najdeme například Ctibora Hugo Bezděka, českého lékaře a myslitele přelomu 19. a 20. století. Jméno nosí i Ctibor Turba, český mim, scénárista, režisér a choreograf. Ctibor je mužským křestním jménem slovanského původu. Vzniklo ve staroslovanštině složením dvou slov. První část jména pochází ze slovanského slova čest a druhá pak ze staroslovanského boriti s významem bojovat. Jméno Ctibor se tak vykládá jako bojovník za čest. A dívám se, kolik Ctiborů máme na Moravě, ve Zlíně 3, v Uherském Hradišti 14, ve Veselí 4, v Hodoníně 2, v Břeclavi 16, v Brně 79 a v Kyjově 12. Všem ctíkům tak přejeme krásný sváteční den a gratulovat budeme i našim čtyřnohým kamarádům. Dnes 9. května najdeme v kočičím kalendáři jméno Kolet a v tom psím Jedeli.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Ve světě plném podivných roztomilých svátků, jako je den zmrzliny, den objímání stromů nebo den chůze pospátku, si 9. května vydobil pevné místo na ponožkovém piedestálu. Ano, je tu den památky ztracených ponožek. Den, kdy si s nostalgií a trochou humoru připomínáme všechny ty ztracené, opuštěné a nenávratně zmizelé ponožky. Protože přiznejme si, každý z nás doma nějakou tu lichou má. Večer hodíte do pračky dva kusy, ráno vytáhnete jen jeden a kam mizí, to dodnes nikdo přesně neví. Někdo podezírá pračku, někdo sušičku, někdo psa a my v Česku máme dokonce vlastní vysvětlení. Můžou za to lichožrouti. Malí ponožkoví zlodějíčci, které proslavil spisovatel Pavel Šrut, prý nikdy nevezmou celý pár, ale jenom jednu ponožku. A podle toho taky vypadají naše zásuvky, plné osamělých ponožek, které pořád čekají na svůj velký návrat. Tak možná právě dnes nastal ten ideální čas vzít si schválně každou ponožku jinou, protože život není o dokonalosti, ale o radosti, pohodě a trošku nadhledu. A přesně takové bude i to dnešní ráno na Rádiu Jih.
0: Nalaďte si Rádio

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Víkend je tady a vy možná právě přemýšlíte, čím si zpříjemnit to dnešní dopoledne. A máme pro vás jeden krásný tip na sobotní snídani, která nebude jen chutnat, ale bude mít i smysl. Dnes od 10 hodin ožije Masarykovo náměstí akcí Férová snídaně Hodonín. Pohodové piknikové dopoledne pod širým nebem, kde se potkají dobré chutě, příjemní lidé a myšlenka fair trade, tedy spravedlivého obchodu, který myslí na poctivé podmínky pro pěstitele i na přírodu kolem nás. Stačí si vzít deku, něco dobrého k snědku a přijít si užít pohodovou atmosféru přímo do centra města. Těšit se můžete také na malování s Petrem Přikrylem. Tak co říkáte, dáte si dnes snídaní trochu jinak, venku, na dece a s kávou v ruce a pocitem, že i malá věc může udělat velkou radost.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grill.

0: a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
1: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Krásné sobotní ráno zihem přejeme, je přesně 8 hodin.
7: Rádio Jih, počasí.
6: Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy. Pro Ctibora to torčení nejlepší je zesta, opět se zde uplatňuje zlatá střední cesta. To se mi líbí moc, nemohla jsem si to tady nechat pro sebe. Pojďme na aktuální teploty. Veselý nad Moravou 10 stupňů Celzia, Petrov stejně tak, Mikulov 11 a Polešovice 10. Dnes nás čeká oteplení a docela slunečné počasí. Převažovat bude oblačno, oblačnost bude chvílemi i průsvitnější. Ráno a zpočátku dopoledne přechodně až polojasno. K večeru pozvolné ubývání oblačnosti a pak zase skoro jasno a teploty 19 až 22. Zítra bude podobně a na teploměru až 25 stupňů Celzia.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
7: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
6: Před námi další hodina bezstarostného víkendu, jak jinak než z hity pro dobrou náladu, Sean Baker s peckou VIP a Tereza Mašková a její příběh. No, dnes je sobota 9. května, svátek slaví Ctibor, tak všem ctíkům přejeme všechno jen to nejlepší a kdybychom měli být úplně spravedliví, tak zdravíme i kočku Kolet a psa Deli, protože tato jména jsou dnes v kalendářích. A pozor, dnešek patří také všem záhadně zmizelým ponožkám, protože slavíme den ztracených ponožek. Takže pokud jste dnes ráno zase našli jen jednu do páru, nejste v tom sami a kam zmizeli to prostě asi nikdo neví. Připomenu také dnešní férovou snídaní na Masarykově náměstí v Hodoníně. Od 10. hodiny vás čeká pohodový piknik, fairtradeové dobroty a příjemná atmosféra a hlavně program pro celou rodinu. Tak stačí vzít deku a dobrou náladu. A co nás čeká v téhle hodině? Podíváme se na tip pro krásu bez skalpelu s panem doktorem Krejzlíkem a nebude chybět ani inspirace z kuchyně, protože se mrkneme, co dobrého si pro nás připravila Vikča na svém Instagramu. Tak zůstaňte s námi, máme tady sobotní pohodu na Rádiu Jih.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Krásné sobotní ráno z Rádia Jižní Moravy, Rádia Jih. Pokud ještě přemýšlíte, kam o víkendu vyrazit, máme pro vás tip na jednu z nejkrásnějších jarních tradic na Moravě. Luhačovice totiž právě ožívají největší slavností roku otevíráním pramenů. Celé lázeňské město se během tohoto víkendu promění v místo plné hudby, folkloru, dobových kostýmů, vůně lázeňských oplatek a neopakovatelné atmosféry. Secesní kolonáda znovu ožívá tak, jak ji před více než 100 lety navrhla slavný architekt Rušan Jurkovič a tisíci návštěvníků přijíždějí přivítat novou lázeňskou sezónu. Čeká vás tradiční jarmark, promenáda v historických kostýmech, kolona nádherných veteránů, koncerty, folklor i slavnostní svěcení léčivých pramenů. A právě tohle dělá otevírání pramenů tak výjimečné. Propojení historie, tradic, hudby a krásné moravské atmosféry. Tak jestli máte chuť na výlet, romantickou procházku nebo jen nasát atmosféru starých časů, Luhačovice jsou dnes ideálním cílem.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Bezstarostný víkend na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy je i dnes plný skvělých tipů, ať už těch výletních, inspirace pro volný čas nebo třeba tipů na krásu bez skalpelu. Už za pár minut se můžete těšit na pana doktora Krejzlíka, se kterým se podíváme na moderní možnosti péče o krásu a sebevědomí. No a protože k pohodovému víkendu patří taky něco dobrého na talíři, mám pro vás i kulinářskou inspiraci. A na tu je odborník naše Vikča Lipovčanová z Kyjova. Pokud její Instagram ještě neznáte, tak věřte, že tam najdete jeden gastronomický skvost za druhým. Jenže je víkend a komu by se chtělo stát hodiny u plotny. Takže dnes rychlovka, hermelínová omáčka ze tří surovin a do 15 minut hotovo. Stačí nechat rozpustit hermelíny, přidat konzervu rajčat, zakysanou smetanu a je to jednoduché, rychlé a podle mě něco, co bude chutnat nejen vám, ale i dětem. Přesný postup najdete u Vikči na Instagramu, stejně jako spoustu dalších dobrot, třeba skvělé jahodové tiramisu, které vypadá naprosto božsky.
0: Nalaďte si Rádio Jih na

0: skalpelu s doktorem Krejzlíkem.
1: Posloucháte pořad Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. Dnes se díváme na moderní trendy v estetické medicíně a na to, jak se mění pohled na krásu i péči o sebe. V estetické medicíně se často říká, že méně je více. Ale co to vlastně znamená v praxi? Je to jen fráze nebo skutečný přístup k ošetření?
2: Je to velmi reálný přístup. Dříve se často řešili větší jednorázové změny. Dnes už víme, že jemné a postupné kroky vedou k přirozenějším výsledkům.
1: Proč je to tak důležité?
2: Musíme si uvědomit, že obličej není izolovaná část. Všechno spolu souvisí. Mimika, proporce, výraz. Když uděláme příliš velký zásah, snadno se naruší přirozená harmonie.
1: Takže cílem už není viditelná změna?
2: Ano, přesně tak. Ideální výsledek je ten, kterého si okolí skoro nevšimne. Jen má pocit, že člověk vypadá odpočatěji a svěžeji.
1: Setkáváte se ještě s tím, že lidé chtějí rychlé a výrazné změny?
2: Ano, ale čím dál méně. Většina pacientů už chápe, že přirozený výsledek se často buduje postupně.
1: Takže estetická medicína dnes není o jednorázovém zákroku?
2: Ne, je to spíš proces, někdy i dlouhodobá péče, která respektuje přirozený vývoj obličeje.
1: A když se to dělá správně?
2: Výsledek působí velmi, velmi nenápadně, ale přitom zásadně zlepšuje celkový dojem.
1: To byl pořád Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. Více informací najdete na webu www.krejzlík.cz a také na sociálních sítích. Na Instagramu MUDr. Pavel Krejzlík právě probíhá soutěž o poukaz v hodnotě 5000 korun na estetické ošetření.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
3: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
5: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova. Výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přímá objednávky na svatby, rodinné i společenské akce, hody a další příležitosti. Objednávejte na telefonu 774 238 322. Opakuji 774 238 322 nebo pište na cukrarnamadlenka@seznam.cz. Zastavit se můžete i osobně v Cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Krásné sobotní dopoledne s Jihem přejeme, je přesně 9 hodin.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih, počasí.
9: Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy. Pro Ctibora to torčení nejlepší je zesta, opět se zde uplatňuje zlatá střední cesta. To se mi líbí moc, jaké jsou aktuální teploty. Kyjov, Dubňany a Slavičín hlásí 12 stupňů Celsia, Lanžhot už 13. A jaké nás dnes čeká počasí? Krásné, slunečné a teplé. Převažovat bude oblačno, oblačnost bude chvílemi i průsvitnější ráno a zpočátku dopoledne přechodně až polojasno. K večeru pozvolna ubývání oblačnosti a během večera postupně většinou skoro jasno. Teploty 19 až 22 stupňů. Zítra bude podobně, jenom tepleji. Čekáme 22 až 25 stupňů Celsia.
12: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
9: Startuje další hodina pohodového víkendu a tentokrát bude patřit těm nejlepším českým a slovenským hitům. Čeká vás pořádná dávka muziky, kterou znáte, máte rádi a která k sobotní pohodě prostě patří. Dnes je sobota 9. května a svátek slaví Ctibor, takže všem ctíkům přejeme krásný sváteční den. A nezapomínáme ani na dnešní trochu bláznivý, ale sympatický svátek, den ztracených ponožek. Takže pokud vám dnes ráno zase jedna zmizela, tak a navíc neznámo kam, vězte, že v tom rozhodně nejste sami. A bude toho ještě víc, protože v této hodině u nás přivítáme hosta. V naší rubrice Poctivě z jižní a východní Moravy přivítáme Evu Rašovskou, zakladatelku značky Paštiky Rašovská. Eva vsadila na absolutní poctivost a z její rodinné výrobny dnes odcházejí ty nejlepší paštiky, trhaná masa ve skle, ale i dětské párky a nebo klobásky.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete. Hity, kterým rozumíte. Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádio Jih. Od 9 do 10.

0: Rádio Jih, poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a naši pravidelnou sobotní rubriku Poctivě z Jižní a Východní Moravy. Dnes máme ve studiu hosta, ze kterého se vám doslova zběhnou sliny. Vítám u nás paní Evu Rašovskou, která stojí za vyhlášenou značkou Paštiky Rašovská. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Jih.

0: Zadlužili jsme se a investovali jsme do moderních strojů, kde jsme vsadili na jednu zásadní věc, a to dělat věci poctivě. A to tak, abychom je i my sami mohli jíst, dávat je své rodině, svým přátelům a hlavně svým dětem.
1: A ta píle se vyplatila, protože lidé se k vám nadšeně vrací. Co všechno dnes pod vaší značkou vzniká, si prozradíme na rádiu Jich za malou chvíli. Naším hostem je Eva Rašovská.
2: Hodina českých a slovenských hitů na

0: Rádio Jih, poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Jsme zpátky v rubrice Poctivě z jižní a východní Moravy na Rádio Jih. Naším dnešním hostem je Eva Rašovská a řeč je o značce Paštiky Rašovská. Evo, základem vaší nabídky jsou paštiky a trhaná masa ve skle. V čem jsou tak skvělé?
2: Tak naše paštiky a trhaná masa jsou 100% poctivé. Obsahují vysoký podíl masa a neobsahují žádnou chemii. Jejich obrovskou výhodou je, že nemusí být v lednici. Jsou trvanlivé, takže je můžete mít doma vždycky po ruce, vzít si je na cesty nebo je darovat třeba jako skvělý jedlý dárek. Dodáváme do farmáckých krámků, vinoték, kaváren po celé republice. Samozřejmě jsou i dostání na

0: našem e-shopu, a to paštikyrašovská.cz.
1: Vy ale nezůstáváte jen u skleniček, prý u vás doma v Podhůří voní i čerstvé uzeniny a víkendové speciality.
0: Ano, jako doplňkový sortiment děláme i poctivé uzeniny, jako dětské párky, třeba fantastické špekáčky anebo klobásky. Čím dál více jsou populárnější i naše víkendové akce, které jsou přímo u nás v Sobulkách, kde lidem vydáváme čerstvá, třeba grilovaná žebírka v barbecue marinádě, poctivé hamburgery, bagetky nebo pečená kolena.
1: To zní jako dokonalý plán na víkend. Za chvíli si řekneme, kde přesně paštiky Rašovská najdete a jak o tyhle dobroty můžete soutěžit. Zůstaňte s námi na jihu.
2: Hodina českých a slovenských hitů. Od 9 do 10. Na rádiu Jih.

0: Rádio Jih, poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Do třetice vás vítám v rubrice Poctivě z jižní a východní Moravy na Rádio Jih. Naším hostem je Eva Rašovská. Evi, kam přesně mají posluchači zamířit, když dostali chuť na vaše paštiky nebo víkendová žebírka?
2: Tak pro naše delikatesy ve skleničkách vás odkážu na naše webové stránky www.paštikyrašovská.cz, kde najdete veškerý sortiment, který si tam můžete prohlédnout. A pro víkendové akce je potřeba sledovat náš facebookový profil Paštiky Rašovská, kde dávám aktuální informace o výrobě, výdeji, kde si dobroty můžete právě zarezervovat.
1: Vy jste pro naše posluchače přinesla úžasné poukazy do soutěže. Jak to s nimi bude, když některé ty dobroty děláte jen o víkendech?
2: Tak nabídneme poukazy v hodnotě 500 korun na konkrétní věci, a to třeba na sadu paštík, uzeniny, ale přímo i na ta grilovaná žebírka nebo hamburgery. Tyto poukazy mají roční platnost, takže si je můžete vyzvednout přesně tehdy, když vám to bude vyhovovat, a my budeme mít grilovací víkend. Tady k téhle informace najdete právě na tom facebookovém profilu, kde si zarezervujete, napíšete a domluvíme se na výdej.
1: Skvělé, takže milí posluchači, příští týden v tajemném jihu po 16. hodině hrajeme na Rádio Jih o 500 korunové poukazy na tyhle moravské dobroty. Evi, je něco, na co byste nás pozvala?
2: Tak, shodou okolností zrovna tento víkend máme hamburgerový víkend, na který bych vás ráda všechny, kdo mají chuť a čas, pozvala. Stačí sledovat naše facebookové stránky, kde si můžete ještě pár zbývajících kousků zarezervovat, a pak se s vámi rádi při videí uvidíme.
1: Evi, moc děkujeme za návštěvu a ať se daří.
2: Děkuji mockrát.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Mezi Markem Ztraceným a Divokým Bilem vás zvu do kina. Rázovití hrdinové různých věků, povah, profesí a zálib hledají štěstí. Jen každý jinde a s jiným výsledkem. Kamarádky z pivovaru se pokoušejí najít muže svých snů pomocí vzkazu v láhvi. Zoufalému mladíkovi nasadí parohy vlastní bratr, dva samotáře propojí prostý papoušek, svérázný vynálezce bojuje s osudovou věštbou, manžele s příchodem padesátky zaskočí nečekané sexuální fantazie. Svůdník s talentem na plození dvojčat přivede do jiného stavu přítelkyni i milenku. Dívka v nesnázích pronajímá dělohu bohatému páru, emigrant se vrací do vlasti hledat dávnou lásku. Doplňuje je stoletý cyklista na cestě kolem světa, bachař, kterého si jeho oblíbený vězeň najde i po propuštění, nebo vášnivý kuželkář a ještě vášnivější domácí nudista. Někdo z nich najde lásku, jiný nečekané přátelství, dalšímu nějaké překvapení přinese vychlazená dvanáctka a nebo padající hvězda. O tom všem je česká komedie Někdo to rád v Plzni. Promítá Kinosvět Hodonín dnes v 17.20 a Kino Panorama Kyjov dnes v 17.30.
0: Nalaďte si Rádio Jih na

0: Hodina českých a slovenských hitů. Od 9 do 10 na Rádiu Jih.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Box Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: Je to tak. Jako každou sobotu mezi 10. a 11. je tady naše oblíbená hodina jukeboxu. Hodina písniček podle vás a pro vás, na kterou se vždycky moc těším, tak doufám, že vy taky. Dnes je sobota 9. května, svátek slaví Ctibor, takže všem ctíkům přejeme krásný den, zítra pak slaví svátek Blaženka. A hlavně nezapomeňme na jednu krásnou věc. Druhá květnová neděle patří všem maminkám. Ano, zítra je den matek, den, kdy si připomínáme, jak důležitou roli v našich životech mají právě maminky. Ať už květinou, úsměvem, obyčejným děkuju nebo právě písničkou z éteru Rádia Jih, můžete vaší mamince udělat radost. Čeká nás tak jukebox plný hitů, které máme rádi, a další krásné sobotní dopoledne na Rádiu Jih.
2: Ve středu 13. května od 17 hodin v knihovně Kyjov se uskuteční setkání s magistrou Michaelou Strožovou na téma Pánevní dno jako klíč k funkčnímu ženskému tělu. Dozvíte se, jak správná péče o pánevní dno ovlivňuje zdraví ženy v gynekologii i porodnictví. Přijďte načerpat cenné informace a inspiraci pro své zdraví. Více informací na Facebooku Nemocnice Kyjov. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Strážovice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Strážovicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočku.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se popártí.

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
5: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
6: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
7: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezené

0: Ří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90. A slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Krásné sobotní dopoledne s Jihem přejeme, je přesně 10 hodin.
6: Rádio Jih, počasí.
5: Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy. Pro Ctibora to torčení nejlepší je zesta, opět se zde uplatňuje zlatá střední cesta. A to si myslím, že zlatá střední cesta to platí i v životě, proto se mi to líbí moc. Pojďme na aktuální teploty z Hodoní na 15 stupňů Celsia, Strážnice 14, Velké Pavlovice 13 a 13 hlásí i Újezd u Brna. Dnes nás čeká polojasno až oblačno, oblačnost bude chvílemi i průsvitnější, k večeru pozvolné ubývání oblačnosti a postupně většinou skoro jasno. Dnešní teploty 19 až 22. Zítra bude podobně, krásně a k tomu ještě teplej 22 až 25 stupňů.
7: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonal, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
6: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
5: Ani nevíte, jak moc jsem se na tohle těšila, až tohle uslyším, bude 10 hodin a je to tady, tak doufám, že si tu hodinu písniček podle vás a pro vás společně užijeme. Ahoj, ahoj, ahoj, milé Rádio Jih. Prosím o zahrátí nějaké hezké písničky pro Martičku, Ivana, Jošku a Romana na rybářské závody na Adamov na Slovensko. Děkuji moc, Radek. Tak zdravíme na rybářské závody, držím palce, ať je tam nějaký pořádný úloveček. A další zpráva, milé Rádio Jih, prosím, zahrajte písničku od ryby 48 pro kamarádku Katku Kuchárkovou zo Skalice, která dnes oslavuje narozeniny. Katko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody v životě. Lucia a Štefan a já taky. Takže Kačenko, všechno jen to nejlepší. Další zpráva, ahoj Peti, chtěla bych zahrát písničku od rybiček 48. Já dneska slavím své dcerce Natálce z Hovoran k jejím krásným 9. narozeninám. 9 let je super věk, už si velká slečna. Ať se máš každý den na co těšit. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí přeje brácha Kuba, mamka a taťka a já samozřejmě taky, milá Natálko, do Hovoran tě moc zdravíme, přejeme všechno jen to nejlepší k tvým narozeninám a písnička od rybiček 48 je samozřejmě připravena.
6: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Box Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: A my pokračujeme ve vašich vzkazech. Teď tady mám jeden speciální, ale samozřejmě můžete psát i vy. Pokud chcete nechat někomu zahrát, udělat radost písničkou nebo nechat zahrát vaší mamince, tak 606 703 889 a pište jak SMSku, tak na WhatsApp, záleží na vás. Pokud chcete posílat i fotky, tak WhatsApp klidně. Už to tady vidím, už se mi to tady tak nějak skládá a díky moc za každou jednu fotku, alespoň vidím, jak vypadá ta vaše sobota. Já vám tam potom pošlu, jak vypadá ta moje. Krásný den do rádia Jih, prosím o písničku pro moji úžasnou mladší sestřičku Viktorku Havlíkovou ze Ždánic k jejím sladkým posledním týn narozeninám. Určitě něco od Rytmu se, bo jinak to snad ani nepřežije. Viki, přejeme ti z celého srdce hlavně hodně zdraví, ať máš pořád tolik elánu, energie a drblých nápadů jako doposud. A síla a smysl pro humor tě neopouští. Nekonečno štěstí, protože ty ho fakt potřebuješ. Přejeme ti taky moc lásky, a i když té od nás máš už plné zuby očividně, a hlavně hodně peněz, ať vaše bávo zase chytí full stav a můžeš do něj dál vrážet všechny svoje úspory. Ať se ti splní všechna přání, protože vidět tě šťastnou a usměvavou je samo o sobě jeden velký zázrak. Užij si svůj poslední teen birthday day, protože dokud nepřijedem, a nezapomínej, že dobro vždycky zvítězí nad každým zlem. Ať tě život provází štěstím, láskou a božím požehnáním. A hlavně nikdy nezapomeň, že na nic nejsi sama a doma máš rodinu, co při tobě vždycky a navždy stojí a bude stát. Zbožňujeme tě, more. Tvoja míru milovná drahá sestra Terinka, švára Robert, neteř Rozinka, milující maminka s tatínkem, miláček Tom, bratříček Pepíček a vlastně bez tak celé příbuzenstvo a taky teď všichni posluchači rádia jich ví, kdo slaví dneska. A je to Viktorka Havlíková ze Ždánic. Taky od nás z rádia se jenom připojíme, podepíšeme pod toto neuvěřitelné blahopřání a nezbývá nám, než jenom pustit Týnu a Příběh.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Box Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Přeji krásné sobotní dopoledne i vám do rádia. Poprosila bych písničku od Desmo, ty jsem na tebe závislý, pro Romana pracuji na domečku, tak ať mu jde práce od ruky, děkuji Vojti. Tak Desmo, ty jsme zahráli, další zpráva je od Zdenky, ahojky, užíváme prodloužený víkend se sestrou a ona by ráda slyšela písničku od Verony Na mě nečekej. Páč, máme v plánu jít večer pařit a je tu u toho takový smajlík vysmátý, tak si myslím, že to bude velké a opravdu to holky asi dostojí toho textu. Tak si to holky užijte, myslím si, že už teď ta písnička Na mě nečekej, já přijdu až ráno, vás tak nějak naladí a nebudete sami. Zdravím Rádio Jih ze Žravic, chtěla bych nechat zahrát babičce, na konci dubna měla narozeniny a dnes to oslavíme. Chci jí nechat zahrát něco od Lucie Bílé, kterou ráda poslouchá a napekla jsem zákusky, tak snad budou chutnat. Děkuji moc, Aneta. A Anetka mi poslala fotky a můžu vám říct, že kdybych věděla, kde bydlí, tak to vezmu přes Žravice, protože to vypadá famózně a myslím si, že babička bude velice spokojená. Doufám, že i s Luckou Bílou, protože. Další zpráva. Dobrý den, zahrajte mým brigádníkom do Hroznové Lhoty. Písničku Žijeme len raz. Posílá to Janča. Janča poslala taky fotku, tak tam se maká, to byste museli vidět. Právě nevím, kde bych vám to jako ukázala, co všechno mi tady chodí za fotky. Já to třeba zkusím nějak vymyslet. A další je od Josefa. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát z lásky Jarmilce Ransdorfové z Otrokovic něco hezkého. Svátku matek, děkuji. Tak Jarmilku také moc zdravíme a vezmu ještě jednu zprávu. Dobrý den, prosím o zahrátí písničky pro mou mamku a babičku Vlaďku Brhlovou ze Žádovic k zítřejšímu svátku Dní matek. Přejeme ti pevné zdraví, spokojenost a hromadu nachozených kilometrů. Máme tě rádi, dcera Lenka s rodinou. Krásná zpráva, moc zdravíme maminku Vlaďku Brhlovou do Žádovic a zdravíme vás všechny, milé maminky, protože si myslím, že všechny písničky, které teď budou hrát, jsou pro vás a že si je zasloužíte. Pokud chcete nechat zahrát té vaší mamince, tak 606 703 889.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703

0: Infobox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Dobrý den, prosím o písničku pro naše děti Tobiáska a Viktorku, ať mají hezký den. Písničku Take on Me, děkujeme, písnička je připravena. Další vzkaz, prosím o zahrátí písničky pro moji maminku Alenku a mého tatínka Péťu, ať se jim krásně jede domů z nákupů a ať mají hezčí den, děkuje Ani. A posílá tam několik pus, takže moc zdravíme maminku i tatínka. Další zpráva je od Zdenky. Dobrý den, prosím o zahrátí písničky pro naši dceru Karolínu do Tvrdonic k jejím narozeninám, které měla ve čtvrtek. Přeji mi hodně zdraví, štěstí, lásku, pohodu a vždy dobrou náladu. To přeji rodiče, bratr Zdeněk s Oliverem a strejda Jenda s rodinou. Tak my se připojujeme. Karolíně přejeme všechno jen to nejlepší a krásné narozeniny. A napsala nám i Mirka. Ahoj Peti, zahrajme nejhodnější mince Milušce Dobzence se vzkazem děkuji ti, že tě mám, mám tě moc ráda. Myslím si, že těm maminkám není potřeba nic víc dodávat, ale záleží samozřejmě na vás, pokud máte rozepsáno, ale věřím, že to maminku Milušku potěšilo moc. Další zpráva je od Aji. Milé Rádio Jih, chtěla bych vám moc poděkovat, že jste minulý týden zahráli písničku pro tým Roháč a Fejta. Pavlovi Roháčovi ukápla aj slzička od dojetí a hlavně to zabralo, protože v kubatuře 400 jsme získali zlato. Přikládám i foto, to napsala Aja. Mám tady opravdu fotky i z těch stupínků a opravdu zlato, si to představte. No takhle perfektně to funguje, tak já vás ještě jednou moc zdravím. A napsala nám taky Sandra. Ahoj Peti, prosím písničku od Vesny Moravo Moravo. Písnička je pro tatínka k narozeninám, zítra slaví 58 let a přeji mu hodně štěstí, zdraví, lásky a šťastný život. Mně se to hrozně moc líbilo, že napsala Sandra šťastný život, to bychom si mohli přát všichni na vzájem, tak teď to popřejeme Sandřinému tatínkovi k 58. Tak taky krásnou oslavu a písnička připravena.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889. Rádio Jih.

0: Jukebox Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: Krásný den přeji, mám velké přání, pokud je to možné, chtěla bych zahrát písničku, a to všem maminečkám. To napsala Martina, tak já se k Martince připojím, bude to opravdu úplně pro všechny maminečky, které teď poslouchají, protože všechny si tu písničku nebo písničky, které budou hrát, zaslouží. Píše nám taky Filip, ahoj, jedu z Belgie na Moravu na oslavu narozenin. Poslouchám vás celou cestu a rád bych nechal zahrát něco od Kabátů pro moji přítelkyni, která mi dělá skvělou společnost a za jízdy píše blahopřání. Vzhledem k povrchu D1 má můj respekt. Děkuje Filip. No tak my děkujeme, Filipe. Cesta z Belgie na Moravu musí být dlouhá, tak jsme rádi, že jsme ti společníkem. Další zpráva. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát vnukům Martinovi a Lucce, kteří mají dnes a zítra závody dobrovolných hasičů, tak ať se jim daří. Mockrát děkuje babi Jana a děda Pavel, tak držíme palce tady v rádiu Martinovi i Lucce, ať to dobře dopadne. A vezmu další zprávu. Zdravím vás. Chtěla bych popřát mojí sestře Evě Možíšové z Veselí k narozeninám hodně zdravíčka a štěstíčka, to jí přeje ségra Věra, a taky mojí mamince Věře Lightgebové ke dní maminek. Přejeme oběma jen to nejlepší, děkuji. Tak k tomu se také připojím, další maminka, také zdravíme maminku Věru a i Evě, přejeme všechno jen to nejlepší k narozeninám. Krásně to oslavte.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Box Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: Milé rádio, prosím, zahrejte písničku Sousedke Zare Petrovičovej, která zítra 10. mája oslavuje sladkých 17 a taky všem maminkám k zítřejšímu svátku sousedí Gregor, Igor, Lucia a Štefan. Tak přejeme všechno jen to nejlepší a maminky znovu zdravíme. Napsala nám taky Verča, dobrý den, prosím zahrát písničku pro dcerku a její kamarádku, které pracují na domečku v Šidbořicích. Ahoj Peti, děkuji za zahrátí písničky všem maminkám, myslím, že je to krásný svátek a mnohdy si člověk neuvědomí, co všechno pro nás maminky dělají a jak jsou vzácné. Zahraj i pro tu moji, to napsala Blanka, tak po to se podepíšu. Tak doufám, že to potěšilo nejednou maminku a další zpráva je od Romana. Zdravíme rádio Jih opět z Baťova kanálu a prosím o zahrání pro moji květušku něco hezkého. Miluji ji, Roman. No, nemám slov, nádhera. A další zpráva. Ahoj, milé rádio Jih, plujem po Baťáku, trasu Veselý nad Moravou Otrokovice, celá parta, 4 lodě, Vítek s Haničkou a Betinkou na Iris, Petr s Petrou a Verunkou na Smemi, Ivo s Petrou na Kristýně a my Roman, já a náš Luky na Rinkeru. Je krásný jarní den a my si to všichni užíváme. Zahraj nám prosím písničku Frajery od Petra Nadě, moc děkuji, napsala nám Květka, jo a posloucháme stále. A je tam srdíčko, tak já vám takhle na dálku posílám taky srdíčko, klidně můžete poslat i fotku, to tady ještě nemáme, protože to vypadá, že buď pečete, nebo opravujete, nebo já nevím, co tam všechno ještě bylo, ale moc děkuju za všechny fotky, opravdu vám pošlu fotku i já, jak jsem slíbila, jenom se k tomu musím dostat a vezmu ještě poslední zprávu, protože na tady tuhle se hodně čeká a to v Kozojítkách, tak pojďme rovnou na to. Dobrý den, prosím o zahrátí písničky pro syna Mirečka, který oslavil 9. narozeniny. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, lásky, úspěchu ve škole, fotbale, rybaření. Moc tě milujeme, srdéčko naše, to přeje mamka, bráška Viktorek a sestřenice Kačenka. Děkuju a krásný víkend přeje Mia z Kozojídek. Tak my moc zdravíme, 9. narozeniny, úplně velký kluk, takže i od nás z Rádia Jih všechno jen to nejlepší.
0: Jukebox Rádia Jih.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
5: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mít veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
6: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
11: Krásnou sobotu si hem přejeme, 2 minuty po 11. hodině.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
13: Rádio Jih, počasí.
11: Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy. Pro Ctibora to torčení nejlepší je zesta, opět se zde uplatňuje zlatá střední cesta, tak jsme si tady zarýmovali. Pojďme už na teploty. Uherské Hradiště 16 stupňů Celzia, Lipov 15, Brumovice i Boršice také 15 stupňů. Dnes nás čeká polojasno až oblačno, oblačnost bude chvílemi i průsvitnější, k večeru pozvolné ubývání oblačnosti a během večera postupně většinou skoro jasno a nejvyšší teploty 19 až 22. Neděle bude sobotě podobná, ale teplejší, 22 až 25 stupňů Celzia nás zítra čeká.
14: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
15: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
11: Startuje další hodina pohodového víkendu a tentokrát bude patřit hitům pro dobrou náladu, taky Rastínu Janovíčkovi a jeho sihem Zavínem. Dnes je sobota 9. května, svátek slaví Ctibor, takže všem ctíkům přejeme všechno nejlepší. A nezapomínejme ani na dnešní trochu bláznivý, ale sympatický svátek, den ztracených ponožek. Takže pokud vám dnes ráno zase zmizela jedna ponožka, neznámo kam, vězte, že v tom rozhodně, rozhodně nejste sami. Zítra pak oslaví svátek Blaženka a hlavně nezapomeňme na jednu krásnou krásnou věc. Druhá květnová neděle patří všem maminkám. Ano, zítra je den matek, den, kdy si připomínáme, jak důležitou roli v našich životech mají právě maminky. Ať už květinou, úsměvem, obyčejným děkuju nebo písničkou z éteru rádia jich, můžete té vaší mamince udělat radost. I zítra vás po 10. hodině čeká na jihu jukebox. A teď tady mám ještě vzkazy, které tady na nás čekají a musíme je říct. Tak pojďme na to, napsala nám Dita. Ahoj Peti, prosíme o zahrání nějaké písničky, trávíme krásnou sobotu u nás na chatičce v Přibicích. Děkuji Davídek, táta Loki a mamča Dita. Tak já vás všechny moc zdravím, užívejte volného víkendu a hlavně nádherného počasí. A napsala nám taky Eva, zdravím vás všechny na jihu a taky něco přidávám ze svého pečení. Jdeme strýcovi na 80. narozeniny, tak jsem trochu pekla, tak snad budou naše domácí laty chutnat. To napsala Eva, ale kdybyste viděli tu fotku. Fenomenální, Evi, jsi šikovná. A vezmeme ještě jedno přání. Romík chtěl nechat zahrát k zítřejšímu svátku od Harleje Blažence, tak hrát budeme, tak Blaženko i od nás k zítřejšímu svátku všechno jen to nejlepší, krásně to oslavte, využijte toho úžasného počasí, no a jak jinak, než dáme Harley, proč pocit mám, tak doufám, že může být. No a zdravím vás všechny, ať jste kdekoliv, děláte cokoliv, užijte si víkend.

0: Vítem za vínem. Na Rádiu Jih.
1: I pro tento týden tady mám pro vás spoustu pozvánek na vinařské akce, taky výsledky soutěže Grand Prix Vinex i Hustopečská pečeť. A taky se podíváme ještě na dobré důvody, proč se účastnit letošních vlachtických vinných trhů. Já jsem Rastino Janovíček, jsem blázen do vína a i když pro tentokrát trochu hlasově a zdravotně indisponovaný, věřím, že vy jste v pořádku, tak si udělejte pohodu, za chviličku začneme. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: No a začínáme ve Valtici, kde tento týden v pátek a v sobotu startuje další ročník valtických vinných trhů. Ostatně o nich jsme si už tady povídali minule. A teď jenom pro shrnutí, David Šťastný a jeho dobré důvody, proč se do Valtic podívat i letos.
2: Valtické vinné trhy nejsou jen Wimbledon mezi výstavami, ale je to skutečně svátek vína. Je to svátek pro všechny milovníky, kteří si chtějí ochutnat a vybrat v letošním roce z více než 770 vzorků vína. Na co se mají těšit tahle ta vína? Byla odborně přechutnána v komisích, bylo uděleno 15 platinových medailí a 76 velkých zlatých medailí, to znamená vína, která dosáhly více než 90 bodů. Tradičně valtické vinné trhy bývají v reprezentativních prostorách zámecké konírny a jízdárny a bývá i hezky, takže i na zámeckém dvoře, takže určitě přijďte si užít nádhernou atmosféru.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Hustopeče mají za sebou úspěšný 22. ročník prestižní soutěže Hustopečská pečeť. Letošní zájem vinařů i veřejnosti byl rekordní, do Klani se zapojilo 71 malých a středních vinařů s celkem 283 vzorky. O mimořádné úrovni svědčí fakt, že 250 z nich získalo i medailové ocenění. V silné konkurenci tří podoblastí zazářila přímo domácí hustopečská vína. Vítězné sošky si odneslo vinařství Starý vrch za Riesling Rýnský, vinařství Aurora za Riesling Vlašský a první vinařská za odrůdu André. Mezi další šampiony kategorii se zařadila i vinařství Rytopeky, Kněžíhora, Baloun a taky Josef Dufek. Paralelní zahrádkářský koš z 307 vzorky ovládli Zdeněk Hurta s Radkem Maděřičem, kteří získali cenu starostky za nejlepší Wörtlin a vinařství Jurák a syn za nejlepší Frankovku. Odborníky zaujal i nadějný kříženec Sevar. No. A ještě jedna zpráva z této soutěže. Pro příští rok se chystá výrazná modernizace celého konceptu soutěže. Tak jsem zvědavý a výhercům gratulujeme.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih. Nalaďte si rádio.

0: Vítem za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Letošní už 33. ročník mezinárodní prestižní soutěže Grand Prix Vinex přinesl i mimořádná čísla. Odborná komise ve Valticích hodnotila celkem 897 vzorků z 10 zemí světa. Dominovalo domácí Česko ze 775 víny, no a následovalo pak Slovensko, Rakousko a Polsko, ale v konkurenci se nestratili ani vzorky z Francie anebo Itálie. O vysoké kvalitě svědčí 58 udělených velkých zlatých medailí za hodnocení nad 92 bodů. Absolutním šampionem se stalo vinařství Volařík s vrtlinským zeleným 24 z tratě Železná. No a toto víno, které je školené v betonových tancích, respektive v betonovém majíčku, získalo i titul pro svoji unikátní mineralitu a opulentnost. Mimochodem, toto vinařství si odnáší i cenu za nejlepší kolekci a národního vítěze. Mezi další hvězdy ročníků patří například i Bohemiasek, to je jejich prestiž Brit 2022, dosáhl nejvyššího hodnocení 95 bodů. A taky víno Hruška, které zvítězilo v kategorii pivy od růd s Hiberdalem Organic Collection. No a pokud vás láká si všechna tato vína pěkně pohromadě v klidu ochutnat, tak se nabízí slavnostní vyhlášení a veřejná degustace těchto vín ve čtvrtek 28. května v Mendlově Skleníku v Brně.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítkem za vínem. Na rádiu Jih.
1: A přátelé, ještě pravidelný pohled do kalendáře, aby bylo jasno, co s načatým víkendem, navíc je prodloužený, tak si pište, kam si můžete naplánovat vaše výlety s přáteli, za dobrým vínem, třeba i přímo k vinařům. Takže jsou to Dolní Dunajovice, Hovorany, Kurdějov, Mikulčice, Mikulov, Moravská Nová Ves, Moravský Písek, Násedlovice, Nový Šaldor v Sedlešovice, Pavlov Popice, Staré Město, Sudoměřice, Šatov Uherské Hradiště, Váltice, Velké Bílovice, Vrbice, Vrbovec, Zaječí a Znojmo. Ostatně více se dozvíte na portále vinazmoravivinazcech.cz. A já se za vámi těším zase příště, do té doby se mi mějte moc hezky, buďte zdraví, ať můžete pít moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastino Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: doma u nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
3: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
4: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101,4 FM.

0: 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Strážovice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Strážovicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací prý.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
5: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
6: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

Rádio Ji. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme. Shine bright like a diamond.

0: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Kárkyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Rádio Jich.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
5: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio

Ve středu 13. května od 17 hodin v knihovně Kyjov se uskuteční setkání s magistrou Michaelou Strožovou na téma Pánevní dno jako klíč k funkčnímu ženskému tělu. Dozvíte se, jak správná péče o pánevní dno ovlivňuje zdraví ženy v gynekologii i porodnictví. Přijďte načerpat cenné informace a inspiraci pro své zdraví. Více informací na Facebooku Nemocnice Kyjov. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Strážovice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Strážovicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova. Výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na svatby, rodinné i společenské akce, hody a další příležitosti. Objednávejte na telefonu 774 238 322. Opakuji 774 238 322 nebo pište na cukrarnamadlenka@seznam.cz. Zastavit se můžete i osobně v Cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
9: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilovaní.

0: hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
1: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mít veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Rádio Jih.

0: Ve středu 13. května od 17 hodin v knihovně Kyjov se uskuteční setkání s magistrou Michailou Strožovou na téma Pánevní dno jako klíč k funkčnímu ženskému tělu. Dozvíte se, jak správná péče o pánevní dno ovlivňuje zdraví ženy v gynekologii i porodnictví. Přijďte načerpat cenné informace a inspiraci pro své zdraví. Více informací na Facebooku Nemocnice Kyjov. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Strážovice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Strážovicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Radio Ich.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
6: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Rádio Jih.

0: doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře. Tam je Budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: Радия Їх.
1: I ain't got time for you, baby. Either you're mine.

0: Letní party Rádia Jih.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Sobotní party Rádia Jih. To jsou největší party hity všech dob. Až do půlnoci.

0: sobotní party Rádia Jich. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob.
1: Estate, estate, è ora di azzurro, balla, balla.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: pain.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz